0: Alcide de Gasperi era un visionario.
1: Alcide de Gasperi fue un visionario, pero su visión no fue fruto de ideales abstractos. Se forjó a partir de la experiencia de quien ha vivido en las cambiantes fronteras de los imperios.
2: Estas palabras, pronunciadas por la presidenta Metsola, nos acercan a Alcide de Gasperi, un político que soñó con unir en la paz las múltiples identidades de Europa. Estás escuchando una sección especial de nuestro podcast La Historia y los Hechos. En estos episodios te contamos la historia de los hombres y mujeres que construyeron Europa, su identidad y sus valores. Aquí tienes a nuestras madres y padres fundadores. Alcide de Gasperi nació a finales del siglo XIX en una región de mayoría italiana del Imperio Austrohúngaro. Fue un firme opositor del fascismo y fundó el partido Democracia Cristiana en 1943. Tras la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en la primera persona en asumir el cargo de primer ministro de la República Italiana. Lideró el país hasta 1953. Promovió activamente la unidad europea junto a Konrad Adenauer y Robert Schuman. Uno de sus muchos legados es la idea de que las naciones y los pueblos salen ganando cuando colaboran.
1: Nacido en Trentino, tierra de fronteras y de paso, vivió la transición entre dos épocas. Supo ver más allá de las fronteras y del horizonte histórico e imaginar una Europa unida. Un mundo en el que la diversidad fuera la fuerza de un gran proyecto común.
2: De Gasperi nació el 3 de abril de 1881 en las montañas de Trentino Alto Adigio, también conocido como Tirol del Sur, que por aquel entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Su familia era muy pobre y profundamente católica. En el año 1900 se trasladó a Viena para estudiar filología y participó activamente en el movimiento estudiantil católico. Tras licenciarse, volvió a Trentino y trabajó como periodista en un periódico católico, donde participó en campañas para mejorar los derechos de la minoría italiana que vivía allí. Cuando el Imperio Austrohúngaro se desmembró en 1918, Trentino pasó a formar parte de Italia. Un año después, De Gasperi fundó el Partido Popular Italiano y fue elegido diputado en 1921. En la década de 1920, Mussolini consolidaba su poder en Italia. En 1926, el régimen fascista prohibió todos los demás partidos políticos, incluido el Partido Popular. Sus líderes fueron expulsados de la vida política o forzados al exilio. De Gasperi fue arrestado en 1927 y condenado a 4 años de prisión, aunque fue liberado gracias a la intervención del Papa Pío XI. Los siguientes 14 años trabajó como bibliotecario en el Vaticano. Durante ese periodo reflexionó sobre cómo conciliar sus valores religiosos con la acción política y de esa reflexión nació su obra Ideas para la Reconstrucción, base del Partido Democracia Cristiana, fundado en secreto en 1943. Tras la caída del fascismo, De Gasperi dirigió el nuevo partido y llegó a ser primer ministro, cargo que ocupó hasta 1953. Durante su etapa, Italia se reconstruyó sobre nuevos cimientos: una constitución republicana, unas instituciones democráticas más sólidas y una incipiente recuperación económica. Sus reformas incluyeron el derecho de voto de las mujeres, la vivienda, la reforma agraria, el desarrollo del sur de Italia y la inversión en energía. De Gasperi fue un firme defensor de la cooperación internacional. Creía que era indispensable restaurar el papel de Italia en el escenario mundial. Representó a su país en la Conferencia de Paz de París, el 10 de agosto de 1946, lo que marcó el regreso de Italia a la comunidad internacional.
3: Prendiendo la palabra en este consenso mundial.
2: Al tomar la palabra en este foro mundial, siento que todo, salvo su cortesía personal, está en mi contra. Es sobre todo mi condición de antiguo enemigo lo que me hace sentir como un acusado, y también el hecho de haber sido convocado aquí después de que las personas más destacadas entre ustedes ya hayan alcanzado sus conclusiones tras un largo debate. Se esforzó por convencer a Italia de participar en el Plan Marshall de Estados Unidos y unirse a la OTAN en un momento en que Italia aún contaba con uno de los partidos comunistas más grandes de Europa Occidental.
0: De Gasperi aveva compreso che per ridare
1: un futuro. De Gasperi comprendió que para dar un futuro a Italia era necesario crear un futuro para Europa, un futuro diferente del pasado, y así lo hizo. Supo encontrar compromisos, pero sin renunciar nunca a los valores en los que creía y en los que seguimos creyendo hoy.
0: En cui oggi noi tutti crediamo.
2: Una de sus contribuciones más importantes fue abogar por la reintegración de Alemania en la comunidad internacional. Junto con el canciller alemán Konrad Adenauer y el ministro francés de Asuntos Exteriores Robert Schuman, defendió activamente la unidad europea. Tres hombres de regiones fronterizas, tres hombres perseguidos por el fascismo que comprendieron que las fronteras debían superarse para poner fin a los años de guerra. De Gasperi apoyó la declaración Schuman, que dio origen a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y promovió la idea de una política europea común de defensa. En 1951 intervino en francés ante la Asamblea del Consejo de Europa en Estrasburgo para subrayar la importancia de esa comunidad de defensa. Si solo creamos administraciones comunes, sin una voluntad política superior, guiada por una autoridad central en cuyo seno los intereses nacionales se armonicen, se consoliden y se transformen en una unión más elevada, corremos el riesgo de que este proyecto europeo parezca frío y sin vida frente al dinamismo de las naciones individuales. De Gasperi creía firmemente que ser europeísta traería paz y democracia al continente. Imaginaba una Europa unida, no como sustituto de las naciones, sino como una alianza en cuyo marco los estados se apoyan y se fortalecen mutuamente. Sus experiencias, haber crecido en una región fronteriza, vivir bajo el fascismo y pertenecer a una minoría, lo hicieron profundamente consciente de la necesidad de la unidad europea para sanar las heridas de la guerra y evitar nuevas atrocidades. En esta visión coincidía plenamente con Schuman y Adenauer, sus compañeros en la construcción del proyecto europeo. Aunque murió en 1954 y no llegó a ver plenamente realizado su sueño, Alcide De Gasperi sigue siendo una figura fundamental en la historia de la integración europea. Su legado perdura en los valores y las instituciones de la Unión Europea que conocemos hoy.
1: Esta es la Europa que imaginó Alcide De Gasperi, una Europa cuyas fronteras no limitan las ambiciones y cuya cooperación genera prosperidad compartida. Una Europa que debemos seguir construyendo para quienes vendrán después de nosotros. Una Europa basada en valores que ofrecen soluciones. Hoy y cada día, recordémoslo, honremos su legado y hagamos realidad su visión.
2: Para más podcasts, sigue escuchando Europarla Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
4: När man tänker på Europaparlamentet ser man oftast ledamöter framför sig som är i färd med att rösta i kammaren. I själva verket äger dessa omröstningar rum bara en gång i månaden under sammanträdesperioderna. Men vad innebär egentligen sammanträdesperioderna och hur går de till? Varje månad förutom i augusti sammanträder parlamentet i Strasbourg under 4 dagar. Ett program som kallas dagordning fastställs för varje sammanträdesperiod i kammaren. Ytterligare sammanträdesperioder anordnas regelbundet, men de äger rum i Bryssel. Plenarsammanträdena är slutresultatet av det lagstiftningsarbete som görs under resten av året då ledamöterna sammanträder i parlamentets utskott eller inom de politiska grupperna. Det här är också det tillfälle då ledamöterna deltar i EUs beslutsfattande och framför sina åsikter för EU-kommissionen och rådet. Ledamöterna kan dessutom ställa frågor till kommissionen och rådet under den så kallade frågestunden. Under sammanträdesperioderna kan parlamentet uttala sig om alla ämnen som de anser viktiga. Det kan också begära att EU-kommissionen lägger fram ett förslag om något som parlamentet tycker är angeläget. Dessutom tar ledamöterna regelbundet emot besök i kammaren, exempelvis av statschefer, visselblåsare och aktivister. Men plenarsammanträdena ägnas i huvudsak åt debatter och omröstningar. Debatterna och omröstningarna handlar om olika typer av texter beroende på vilka ämnen som behandlas och vilket lagstiftningsförfarande som är aktuellt. Om vi till exempel tar parlamentets betänkanden om EU-kommissionens förslag till EU-lagstiftning så debatteras texterna vanligtvis i kammaren. Talartiden är mycket kort och beror på antalet ledamöter som har begärt att få tala. Till skillnad från omröstningarna som oftast är korta kan debatten hålla på i timmar om det är många ledamöter som vill tala. Ledamöterna talar i de flesta fall på sitt modersmål. Det är här som tolkarna kommer in. De ser till att det finns simultantolkning på unionens alla officiella språk. Efter debatten är det dags för omröstning. I samband med omröstningen av ett betänkande kan till exempel ledamöterna ändra i texten. Det sker med hjälp av ändringsförslag. Det kan de göra om de vill ta bort, omformulera, ersätta eller lägga till något i texten. Ledamöterna röstar först om varje enskild ändring innan de röstar om hela den ändrade texten. Det sker i ganska snabb takt. Det är ibland hundratals ändringsförslag som man i turordning röstar om. I motsats till vad man skulle kunna tro röstar parlamentarikerna oftast med handuppräckning. Det är sammanträdets talman som fastställer utgången. Är du tveksam till det här? Det är förstås mycket viktigt att det inte blir fel. Vid minsta tvivel begär sammanträdets talman att ledamöterna ska rösta elektroniskt för att få ett mer exakt resultat. I kammaren fattar Europaparlamentet oftast beslut med absolut majoritet, det vill säga mer än hälften av de avgivna rösterna. För att beslutet ska bli giltigt måste man uppnå beslutsförhet, som också kallas kvorum. Det innebär att minst en tredjedel av ledamöterna ska vara närvarande. Om talmannen konstaterar att så inte är fallet, skjuter man upp omröstningen till nästa sammanträde. När man röstat om texten kan ledamöterna ta ordet för att förklara sitt eller gruppens ställningstagande. EU-kommissionen får också reagera på resultatet av omröstningen och framföra sina slutsatser. Naturligtvis händer också mycket annat i kammaren. Det skulle vara omöjligt att sammanfatta allt i ett enda poddavsnitt. Det är till exempel här som den årliga kalendern av parlamentets arbete antas. Den här planeringen anger bland annat sammanträdesveckorna för parlamentets utskott och politiska grupper. Positivt är att debatterna alltid direkt sänds på Europaparlamentets webbplats. Parlamentet är dessutom öppet för besökare under plenarsammanträdena. Man kan till och med sätta sig en stund i kammaren för att följa vad som händer. Det här är ett tillfälle att lära sig lite mer om hur sammanträdena går till och att till fullo uppleva demokrati i praktiken. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
5: Tutti noi prestiamo o riceviamo assistenza in qualche momento della nostra vita. Il lavoro di assistenza non è limitato al settore sanitario, ma include anche la cura dei bambini e, in alcuni casi, il lavoro domestico. Il lavoro di cura comprende quello prestato nelle abitazioni private o in un contesto istituzionale, sia attraverso contratti diretti con le famiglie che con fornitori terzi. A volte può essere non retribuito o svolto su base non dichiarata. Una cosa è comunque chiara. Il lavoro di assistenza, sia a domicilio che nelle istituzioni, sia retribuito che non retribuito, è svolto in gran parte dalle donne e viene sistematicamente sottovalutato dalla società.
6: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. Questo episodio verte sull'importanza del lavoro di assistenza come motore di crescita sostenibile.
5: La pandemia di Covid-19 ha puntato i riflettori sul lavoro di assistenza, soprattutto a causa dell'impatto della chiusura delle scuole e delle cattive condizioni delle strutture di assistenza a lungo termine, che hanno provocato un elevato numero di decessi tra i degenti delle residenze protette. Ma il settore dell'assistenza era già in crisi prima della pandemia e la professione è stata sottovalutata dalla nostra società per anni.
6: I prestatori di assistenza hanno infatti maggiori probabilità di avere un impiego poco retribuito, con condizioni di lavoro precarie. Ad esempio, circa 9 su 10 di questi lavoratori scarsamente retribuiti sono donne e 1 su 4 è un migrante. La rappresentanza femminile è molto più alta tra gli addetti alle pulizie domestiche e i collaboratori domestici, dove è del 95%, nonché tra gli operatori del settore della prima infanzia, dove è pari al 93%, e più della metà sono migranti. Ancora più sorprendente è il fatto che l'Autorità Europea del Lavoro ha rilevato che circa la metà dei lavoratori in contesti domestici non sono dichiarati. Questi lavoratori potrebbero dover svolgere lavori difficili, precari e talvolta pericolosi, con un alto rischio di infortuni, senza alcuna rete di sicurezza sociale o economica.
5: Oltretutto, sono le donne a svolgere la maggior parte del lavoro di assistenza non retribuito all'interno delle famiglie. Nell'Unione Europea, l'effetto penalizzante per le donne del lavoro di assistenza non retribuito, equivalente al mancato guadagno a causa di una suddivisione squilibrata delle responsabilità di assistenza, è stimato a 242 miliardi di euro all'anno.
6: Ma come si crea questa disparità economica?
5: Il problema è che la disuguaglianza nella condivisione delle responsabilità di assistenza tra donne e uomini impedisce ad alcune donne di impegnarsi pienamente nel mercato del lavoro. Le donne hanno meno probabilità di essere occupate e, se lo sono, è più probabile che lavorino a tempo parziale, in posti meno retribuiti e con minori possibilità di carriera rispetto agli uomini. Ed è così che cresce la penalizzazione dell'assistenza non retribuita nel corso della vita. La carenza e la qualità inferiore dei servizi di assistenza formale sono il risultato di investimenti insufficienti nel settore assistenziale. La mancanza di investimenti si traduce in cattive condizioni di lavoro per i dipendenti, minori possibilità di formazione, infrastrutture inadeguate e un rallentamento nell'adozione della tecnologia.
6: Questa sottovalutazione del lavoro di assistenza crea un circolo vizioso che scoraggia gli investimenti nel settore e rafforza le disuguaglianze di genere. Il Parlamento europeo vuole spezzare questo circolo vizioso. In primo luogo, si potrebbe prestare maggiore attenzione al settore dell'assistenza nell'ambito dello strumento Next Generation EU, che, accanto al sostegno alla transizione digitale e alla trasformazione verde, fornisce uno stimolo fiscale per aiutare i Paesi membri a riprendersi dalla pandemia.
5: Il Parlamento europeo ha chiesto una risposta ambiziosa che riconosca l'assistenza come un diritto e la valorizzi in quanto pilastro della società. Ha individuato una serie di misure per un patto di assistenza per l'Europa. Questo patto potrebbe contribuire a garantire una migliore condivisione delle responsabilità di assistenza tra donne e uomini, rendere più facile l'assunzione di prestatori di assistenza esterni al nucleo familiare e contribuire a modernizzare e regolamentare il settore dell'assistenza.
6: Ma quali sono queste misure?
5: Per citarne solo alcune, ci sarebbe il riconoscimento delle qualifiche professionali degli addetti all'assistenza retribuita, utilizzando criteri oggettivi e strumenti di classificazione professionale neutri dal punto di vista del genere. La garanzia di retribuzioni dignitose, più diritti sociali e condizioni di lavoro eque per i prestatori di assistenza. L'aumento dei fondi dell'Unione Europea e o degli obiettivi specifici, fondi strutturali e di investimento, tra cui il Fondo Sociale Europeo e il dispositivo per la ripresa e la resilienza, per migliorare le infrastrutture di assistenza. Il riconoscimento delle varie tipologie di prestatori di assistenza non retribuiti, il sostegno a loro e alle persone che assistono sotto forma di aiuti finanziari e servizi di riabilitazione.
6: Questi sono solo alcuni esempi di ciò che il Parlamento vuole mettere in atto per spezzare questo circolo vizioso. Inoltre, le misure in questione comporterebbero grandi vantaggi per l'Europa in diversi ambiti, creando più posti di lavoro e di migliore qualità nel settore dell'assistenza e garantendo un'assistenza più accessibile e qualitativamente migliore.
5: Da un punto di vista economico, gli investimenti nell'economia dell'assistenza sarebbero ampiamente ammortizzati. Altri potenziali benefici, meno facilmente quantificabili, sono il miglioramento della salute e del benessere sia degli operatori che dei fruitori dell'assistenza.
6: Oltretutto, ciò comporterebbe una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro. L'azione dell'Unione Europea per promuovere un modello egualitario in termini di reddito e di responsabilità di assistenza potrebbe aiutare le donne a passare dalla disoccupazione all'occupazione e dal lavoro a tempo parziale a quello a tempo pieno. Questi cambiamenti ridurrebbero la penalizzazione delle donne in termini di assistenza, aumentando il loro potenziale di guadagno e generando possibili utili per la società, compresi tra i 24 e i 48 miliardi di euro all'anno.
5: Infine, un intervento nel settore dell'assistenza si iscriverebbe nell'obiettivo di affrontare alcune sfide strutturali, e quindi trasversali, comuni a tutti i paesi dell'Unione Europea, come l'invecchiamento della popolazione e le persistenti disuguaglianze di genere.
6: I prestatori di assistenza sono indispensabili per il funzionamento della nostra società e per il benessere dei nostri cittadini. È fondamentale valorizzare il lavoro di assistenza come una professione vera e propria per contribuire a costruire l'Europa di domani.
5: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento Europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.
7: Ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε. Από τις 6 μέχρι τις 9 Ιουνίου του 2024, εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες των ευρωεκλογών για να εκλέξουν το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αποφασίσουν ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες, ενώ οι ευρωεκλογές είναι μία από τις μεγαλύτερες δημοκρατικές διαδικασίες στον κόσμο. Σε αυτή τη σειρά podcast θα δούμε αναλυτικά όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για τις επικείμενες ευρωεκλογές. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε πώς κατανέμονται οι έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως νομοθετικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπεί τα συμφέροντα εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών από τα 27 κράτη-μέλη. Ανεξάρτητα από τις πολιτικές θέσεις και πεπιθήσεις, η κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδεικνύει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίζει τη δημοκρατία και την εκπροσώπηση όλων των πολιτών. Φέτος θα εκλεγούν 720 ευρωβουλευτές, 15 δηλαδή περισσότεροι σε σύγκριση με το τωρινό Κοινοβούλιο. Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα πώς λειτουργεί η δημοκρατική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατανομή των εδρών γίνεται με βάση το σύστημα της λεγόμενης φθήνουσας αναλογικότητας, το οποίο θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Το σύστημα αυτό λειτουργεί με τον ακόλουθο τρόπο. Σε κάθε χώρα κατανέμεται ένας συγκεκριμένος αριθμός εδρών. Οι μεγαλύτερες χώρες λαμβάνουν περισσότερες έδρες και οι μικρότερες χώρες λιγότερες έδρες. Οι ευρωβουλευτές από μεγαλύτερες χώρες εκπροσωπούν επίσης περισσότερους ανθρώπους από ό,τι οι ευρωβουλευτές από μικρότερες χώρες. Για παράδειγμα, η Γερμανία, η χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει 96 έδρες, το μεγαλύτερο δηλαδή μερίδιο στο Κοινοβούλιο. Μικρότερες χώρες όπως η Μάλτα, το Λουξεμβούργο και η Κύπρος έχουν 6 μόνο έδρες, ο οποίος είναι και ο ελάχιστος αριθμός εδρών που μπορεί να έχει μια χώρα. Έτσι, στη Γερμανία, μία έδρα αναλογεί σε περίπου 860.000 κατοίκους, ενώ στη Μάλτα, μία έδρα αναλογεί σε περίπου 90.000 κατοίκους. Το σύστημα αυτό διασφαλίζει ότι η ψήφος κάθε πολίτη έχει την ίδια βαρύτητα, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία ζει. Αφού εκλεγούν, οι ευρωβουλευτές οργανώνονται σε πολιτικές ομάδες σύμφωνα με τις πολιτικές πεπιθήσεις τους και όχι με βάση την εθνικότητα. Κατά την ένατη κοινοβουλευτική περίοδο, η οποία διήρκησε από το 2019 έως το 2024, υπήρχαν 7 πολιτικές ομάδες, αλλά ο ρυθμός αυτός δεν είναι σταθερός. Για να συγκροτηθεί μια πολιτική ομάδα, απαιτούνται 23 βουλευτές, οι οποίοι θα προέρχονται από τουλάχιστον το 1 τέταρτο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου, η κατανομή των εδρών θα αντικατοπτρίζει το ποικιλόμορφο πολιτικό τοπίο της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει ένα καθοριστικό ρόλο, διαμορφώνοντας την νομοθεσία και τις πολιτικές που επηρεάζουν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ένας μόνο από τους λόγους για τους οποίους η ψήφος σας είναι τόσο σημαντική στις εκλογές. Η ψήφος σας θα καθορίσει ποιοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα σας εκπροσωπούν όταν θα εκπονούνται οι νέοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα επηρεάσει επίσης την εκλογή της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αποφάσεις αυτές θα διαμορφώσουν την καθημερινή σας ζωή, αλλά και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Είναι ένα συλλογικό επίτευγμα που κατακτήθηκε με πολύχρονους αγώνες από αμέτρητους ανθρώπους και είναι συλλογική ευθύνη όλων μας να τη διαφυλάξουμε και για τις επόμενες γενιές. Και σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Εδώ κλείνει αυτό το επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
8: Představte si, jak vcházíte do pekařství v Paříži. Kupujete si croissant za euro 50, na to nastupujete do vlaku směr Brusel za 90 eur a poblíž tamního náměstí Place du Midi si dáváte vyhlášené slávky na víně s hranolkami za 25 eur. To všechno, aniž byste museli hledat směnárnu a řešit kurz. Dnes je to úplně normální, ale před 30 lety překročení hranic mezi státy EU znamenalo, že musíte každou chvíli měnit peníze a jste vydaní na milost a nemilost soustavně se měnícím směnným kurzům. Co kdysi bylo nevyhnutelnou součástí cestování, dnes v Evropě nahradilo každodenní pohodlí spojené s eurem. Jednotná měna 21 evropských zemí přinesla bezproblémové cestování, nakupování a placení na celém jejich území. V této epizodě ze série Historie a fakta se dozvíte, jak se euro stalo základním kamenem evropské integrace a co dnes znamená pro občany a podniky v EU. Euro je mnohem víc než jen měna. Je to jeden z nejviditelnějších symbolů evropské integrace a jeden ze základních kamenů ekonomického projektu Evropské unie. Denně s ním platí více než 350 milionů lidí po celé Evropě. Jak eurozóna vlastně funguje? Jak některé země přešly na euro? A jakou roli v tom všem hraje Evropský parlament? Myšlenka jednotné měny se zrodila už koncem 60. let. Až Maastrichtská smlouva z roku 1992 však načetla konkrétní plán, jak ji vytvořit. Stanovila přísné podmínky, které musí země splnit, pokud chtějí měnu přijmout. To jsou tzv. Konvergenční kritéria, jež sledují čtyři cíle. Stabilní ceny, odpovědnou rozpočtovou politiku, předvídatelné úrokové sazby a solidní, stabilní měnu. Každá země zkrátka musela prokázat, že její ekonomika je na vstup do eurozóny připravená. Euro bylo oficiálně zavedeno v roce 1999. Nejprve ale jen pro elektronické platby a finanční transakce. Eurobankovky a mince přišly na řadu o tři roky později, 1. ledna 2002. Tehdy nahradili národní měnu 12 unijních států. Šlo o jednu z největších změn na poli měny v historii. Do oběhu bylo vysláno přes 15 miliard bankovek a 52 miliard mincí. Dnes tvoří eurozónu 21 unijních zemí, které přijaly euro jako svou oficiální měnu. Pět zemí, kromě Česka, ještě Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko, euro zatím nezavedli, ačkoliv se právně zavázali, že tak učiní, jakmile splní konvergenční kritéria. Jedinou výjimkou je Dánsko, které si roku 1992 vyjednalo, že do eurozóny nevstoupí. Sdílení společné měny znamená také společnou odpovědnost. Jelikož země používají stejnou měnu, musí vzájemně pečlivě koordinovat svou hospodářskou politiku, aby měnu udrželi stabilní a vytěžili z ní co nejvíc. Taková koordinace probíhá v takzvané euroskupině, na zasedáních ministrů financí zemí eurozóny, kde se pravidelně řeší aktuální ekonomické výzvy, plány růstu a rozpočtové politiky. Přechod na euro nebyl jen o tom, že se vytisknou nové bankovky. Šlo o obrovský projekt, do kterého byla zapojena spousta nejen právních a ekonomických expertů. Cestu pro hladký přechod připravila dvě klíčová unijní nařízení. Ta zajistila, že se změna nedotkla věcí, jako byly pracovní smlouvy, hypotéky či úspory lidí, a konverze staré měny na euro byla transparentní a spravedlivá. Zkrátka od prvního dne byla zaručena právní návaznost a ekonomická přiměřenost. Díky euru se také podniky obchodující v eurozóně zbavily směnných poplatků a nejistoty plynoucí z měnících se kurzů. Přeshraniční obchod, investice a cenová transparentnost se zjednodušily a začaly být lépe předvídatelné. Středobodem eura je Evropská centrální banka, neboli ECB, sídlící ve Frankfurtu. Společně s centrálními bankami jednotlivých zemí eurozóny tvoří tzv. Eurosystém. Jejím hlavním úkolem je udržovat cenovou stabilitu, utvářet měnovou politiku eurozóny a starat se o to, aby finanční systém dobře fungoval. Je nezávislá na politickém vlivu, což jí dává důvěryhodnost a díky čemuž se doma i v zahraničí těší důvěře i euro. Evropský parlament hraje ve fungování eura od začátku důležitou roli. Pomáhá formulovat zákony, jimiž se euro řídí, a dohlíží na správu ekonomických záležitostí a na činnost ECB i dalších unijních orgánů. Zajišťuje, aby byl v debatě o finanční stabilitě, ochraně spotřebitele či o ekonomických reformách slyšet i hlas občanů. Hodně lidí je přesvědčených, že kvůli euru všechno podražilo. Je pravda, že bezprostředně po přechodu na něj ceny některých každodenních položek znatelně stouply. Když se ale podíváme na oficiální data o inflaci za celou ekonomiku, nabídne se nám jiný obraz. Nezávislé průzkumy ukázaly, že zavedení eurobankovek a mincí způsobilo jen malé jednorázové zvýšení inflace, řádově jen o několik málo desetin procentního bodu. Jinými slovy, u několika nejčastějších druhů zboží ceny skutečně vzrostly a lidé to ve svém každodenním životě pocítili. Ale celkové životní náklady nevyskočily vzhůru jen kvůli euru. Mnohem větší vliv na chování cen měly jiné faktory. Mzdy, ceny energií, všeobecná hospodářská situace a podobně. Stejně jako Evropa se euro vyvíjí díky výzvám, které se mu staví do cesty. Po finanční krizi roku 2008 a dluhové krizi eurozóny vznikly nové nástroje na její ochranu a její lepší finanční správu, například Evropský mechanismus stability. Díky lekcím, jimiž si prošla, je dnes jednotná měna odolnější a stabilnější. Kromě 21 unijních zemí, kde je oficiální měnou, se eurem platí i mimo Evropskou unii v Andoře, Monaku, San Marínu, ve Vatikánu, Černé hoře a Kosovu. To ukazuje, že euro má svůj význam a přitažlivost i za hranicemi Evropské unie. Do budoucna se bude euro dál vyvíjet. Kolem roku 2029 se ECB chystá spustit digitální euro. Tato nová forma peněz hotovostní měnu nenahradí, ale bude ji doplňovat a přizpůsobí ji digitální éře. Veškeré další kroky budou věcí diskuze mezi všemi orgány Evropské unie, včetně Evropského parlamentu, tak, aby bylo vše transparentní, bezpečné a důvěryhodné. od společné měny ke společné odpovědnosti. Evropský projekt stojí na důvěře, spolupráci a neutuchající vůli držet krok s měnícím se světem. A euro má v jeho samotném středu své místo. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.
9: Euroopa parlamendi liikmed võivad täita mitmesuguseid ülesandeid. Neid võidakse valida Euroopa parlamendi presidendiks või asepresidendiks. Nad võivad liituda parlamendi komisjonidega või neist võivad saada valimisvaatlejad. Kuigi vaatlejatele eriti tihti tähelepanu ei pöörata, on nende amet Euroopa parlamendis väga oluline. Tänases saates uurimegi, kellest võib saada valimisvaatleja ja mis on vaatlejate ülesanded. Ilma valimisteta ei ole demokraatiat. Valimiste vaatlemine on üks viis, kuidas tagada, et valimised on õiglased, vabad ja demokraatlikud. Euroopa parlament saadab valimisvaatlusmissioone kõikidesse riikidesse, kes selleks soovi avaldavad. Seda on tehtud juba alates 1994. aastast. Valimisvaatlusmissioonidel teeb parlamendi delegatsioon tihedat koostööd nõukogu ja komisjoni ning teiste rahvusvaheliste institutsioonidega. Viimase 20 aasta jooksul on Euroopa Liit saatnud üle 200 valimisvaatlusmissiooni ligi 75 riiki. Praegu saadab Euroopa Parlament valimisi vaatlema kuni 12 delegatsiooni aastas. Need delegatsioonid liituvad pikaajaliste missioonidega, mida juhib kas Euroopa Liit või OSCE. Euroopa Parlamendi liikmetel on neis missioonides oluline roll. Iga Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni juhib peavaatleja, kelleks Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja määrab ühe Euroopa Parlamendi liikme. Delegatsiooni kuulub tavaliselt 7 parlamendiliiget, kes esindavad eri fraktsioone. Nad veedavad keskelt läbi 4-5 päeva riigis kohapeal ning kohtuvad kohalike ametivõimude, erakondade, vabaühenduste ja teiste vaatlejatega. Parlamendi liikmed jälgivad valimisosakondade avamist ja sulgemist, hääletamist ja häälte lugemist. Seejärel avaldavad nad oma esialgsed tähelepanekud pressikonverentsil. Kuna Euroopa Parlamendi liikmetel on isiklik kandideerimiskogemus, mõistavad nad valimiste võimalike kitsaskohti ja suudavad kogu protsessi hästi jälgida. Parlamendi liikmete kohalolu suurendab ka valimismissioonide õiguspärasust ja tõmbab neile tähelepanu. Parlamendi liikmed peavad neil missioonidel järgima rangeid reegleid. Nad ei tohi sattuda huvide konflikti ega sekkuda valimiste käiku. Kandidaatide ja poliitiliste probleemide kohta võivad nad kommentaare teha alles pärast ametlikku pressikonverentsi. Nii tagatakse, et valimistulemused on erapooletud ja usaldusväärsed. Näiteks 2023. aastal leiti Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni käigus, et kuigi Zimbabwe seadused võimaldanuks korraldada rahvusvahelistele standarditele vastavad valimised, seda siiski ei tehtud. Tekkinud ebaõigluse tõttu oli õhustik valijate jaoks hirmutav. Endine Euroopa Parlamendi liige ja toonase Zimbabwe missiooni peavaatleja Fabio Massimo Castaldo selgitas, et Zimbabwe ei pidanud oma delegatsioonile antud lubadustest valimiste käiku jälgida lõpuni kinni. Sellest järeldus, et riik peab rahvusvahelistele valimisstandarditele vastamiseks veel kõvasti pingutama. Nii siis on Euroopa Parlamendi valimisvaatlusmissioonid oluline vahend demokraatia toetamiseks ja edendamiseks kogu maailmas. Vaatlejate peamine eesmärk on analüüsida valimiste käiku ning anda selle kohta sõltumatu ja erapooletu hinnang. See aitab riikidel korraldada õiglasi, vabu ja demokraatlikke valimisi. Selles seisnebki valimisvaatlejate roll. Kui soovite teada, millega tegelevad saate alguses mainitud Euroopa Parlamendi president, asepresidendid või komisjonid, otsige välja jargooni džungli ülejäänud osad. saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
10: The climate crisis is rapidly transforming our world. Climate change threatens to displace millions of people within countries and across borders. In fact, the UN estimates that water stress alone could force 700 million people to move by 2030. If we do nothing, we will see huge numbers of people moving permanently to a different country. But the EU is working to minimize the impact of climate change and climate migration. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll be looking at how climate migration might look in the future and what the EU is doing to achieve a positive outcome. Longer droughts, higher temperatures, and severe storms. The weather is changing all over the world. People may find it harder to access food and water, and the economy may be less stable. All of this can, of course, have serious implications for people's health and livelihoods, and is likely to cause local and international conflicts. Local geography and action by national and international institutions will affect the overall impact climate change has on society. Water scarcity, extreme weather events, and sea level rise are major factors that push people to migrate. The Arab world is already facing serious tensions due to water stress. A changing climate may even exacerbate other problems, such as poverty, weaker governance, and threats to human safety. These factors could also make it difficult for societies to build resilience. Sea level rise is among the most damaging effects of global warming. The UN's Intergovernmental Panel on Climate Change estimates that sea levels will be 15 to 20 centimetres higher in 2050 than they are now. Coastal communities are, of course, facing the greatest threat, and these include some densely populated areas in China, Bangladesh, India, and Vietnam. If we do nothing, the global average temperature might increase by 1.5 degrees Celsius or more by 2050. Food and water will be harder to come by, and there will be more disasters happening at the same time. All of these issues caused by climate change will push more people to move across international borders, and this migration will bring its own challenges. The arrival of large numbers of migrants leads to greater pressure on services and infrastructure in host countries. More people concentrated in one place means potential conflict over scarce resources. This has led climate migration to be identified as a major geopolitical risk. Although the environmental threat in Europe isn't as high as in some parts of the world, the Middle East and North Africa are particularly vulnerable and are right on Europe's doorstep. It's a distinct possibility that large numbers of climate migrants will want to move to Europe and North America. To prevent large-scale climate migration in the future, we need real action today. And the EU has a crucial role to play in fighting climate change and mitigating its impact. The European Green Deal, which includes targets made binding by the European Climate Law, aims to make the EU climate neutral by the middle of the century. The EU is also supporting and ramping up partnerships with vulnerable regions to better prepare them for the challenges of climate change. Finally, the EU is investing in and sending technology and expertise to other areas of the world, such as the Sahel and the Asia-Pacific, so that they too can adapt. Another way in which the European Union can make a difference is by supporting a legal framework for climate refugees. The EU's human rights-based approach to international affairs should be extended to protect people forced to move abroad by natural disasters. At the moment, climate refugee status has still not been recognised. The needs of individuals affected by climate-related events also need to be identified. The EU can also help lessen the blow of climate change by educating people about the consequences for vulnerable groups of people. Joint environmental research projects to identify risks can improve cooperation, produce targeted responses, and make regions and people less vulnerable. The EU can share guidelines, technical assistance and information with affected countries and introduce joint systems to monitor how climate change is affecting migration. The European Parliament is aware that climate change is a major cause of migration. It has recently adopted a resolution on human rights protection and the EU's external migration policy, as climate change poses a threat to human rights. More concretely, climate change threatens people's fundamental right to life, health, food, housing, and a good standard of living. In conclusion, it is clear that climate change will lead to large-scale migration from vulnerable regions, and the EU cannot overcome this challenge on its own. It has to encourage a global effort to prevent climate crises, boost resilience in areas most at risk, and help people who have been forced to flee their homes.